Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Live After Nightlife, tak to byla Alicia Bridges. Skladba, kterou se tady v Oldsku hrajeme celkem často, protože minimálně já mám noční život docela rád, doufám, že i vy. Vrazíte přes nějakou diskotéku, tak vítá vás jako Bemín u Oldsku s muzikou 70. a 80. let tady na Core Music Radio. Frankie Valli and the Four Seasons. Už za chvilku, stejně jako Donna Summer. A to je taky jedna taková klasika. Edwin Starr a jeho Happy Radio. Tak příjemný poslech, ať už v premiéře ve středu, nebo v repríze v pátek ráno.

Ballad of the Summer. I Feel Love, to byl velký hit v produkci Georgia Morodera. Já si myslím, že ten jeho typický styl je tam velice slyšet. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Dáme si další muziku. A u toho elektronického diska trošku zůstaneme. Přejde i sám Giorgio Moroder a From Here to Eternity. Taky

to je Stella Things a Hurt Human. Takový trochu předobraz soundtracku Knight Ridera. A teď Peter Moses Music. Hi, tady v Old School. Takové to opravdu typické elektronické disco konce 70. let.

Tak to byl Harry Tumen a Sphinx v Otsku na Core Music Radio. Skladba, která inspirovala tvůrce seriálu Knight Rider a tak trochu z ní ukraduje tu úvodní melodii. Oni to tuším někde dokonce i přiznali, že inspirovala nějaká německá syntiáková věc. No a my si dáme další muziku. The Real Thing a You To Me Are Everything, taky More Support a Strange Day For Dancing. A teď jo, skoro s takovým hezkým názvem Love Is A Natural Magical Thing. Tedy láska je, jak to přeložit, přirozená magická věc. No tak, nevím, co si o to myslíte, ale tohoto je Laurie Miller tady v Old School na Core Music Radio. A taky celkem velká raritka, kterou jen tak jinde neuslyšíte. Tak i nadále příjemný poslech.

Strange Day for Dancing. Se přiznám, že netuším, jaký den může být takový zvláštní nebo divný na to, aby se netancovalo. Třeba u nás v Lucerně se tancuje vždycky v pátek a v sobotu. A tak třeba ve středu by to možná bylo trochu divný, že? A to byla taková trošku slovní říčka. To byl More Support. A teď si dáme zase nějaké to disco 70. let. A tohle to je jedna z těch fakt jako nejhezčích diskověcí 70., která se vůbec, ale vůbec nehraje. A je to strašně smutná věc, že se to nehraje. Vera a Take Me to the Bridge. Já už jsem tady v Holsku hrál vícekrát, tak doufám, že i dneska vás potěší ten song. A potom si dáme taky další věc, co se vůbec nehraje. A to je The Name of the Game od ABBY. Že ABBA jako je profláklá, ale tahle skladba, která za mě patří k tomu nejlepšímu, co ABBA udělala, ta se prostě v rádii vůbec nehraje. Tak za chvilku tady v Holsku se na ní těšte. Teď je Vera a Take Me to the Bridge.

The Name of the Game, tak to byla ABBA. Jedna z těch největších věcí od tohle kapely, která se bohužel vůbec nehraje, je to velká škoda. A tak v Oldschoolu si pustím občas si nějaké věci, které se moc nehrají. Ze 70. a 80. občas z 90. Ale pro tenhle týden už končíme. Za týden opět naslyšenou s dalším novým prázdnovým dílem. Příjemný poslech vám přeje Jakub Memín. Dalšího vysílání Code Music Radio. A tady jsou na závěr Player a Baby Comeback. Jo, vím, že to tady hraju často, ale to je tak hezká věc a tak málo hraná, že prostě si nějakým způsobem to nedokážu odpustit.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Check out some rare function, baby.

0: Euro Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
0: Color Music Radio. The best music in town.

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia. Vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 6 minut po 8. Dneska je pátek 17. července a svátek nám slaví Martiny. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkami a nebo déšť, ale tady podle té předpovědi by to mělo být převážně polojasno či jasno, uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Co se týče teplot, ty ranní by měly být v tuhle chvíli mezi 16 až 20 stupni nad nulou, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat 27 až 30 stupňů, k večeru se ochladí na 20 až 25 a přes noc potom teploty klesnou k 16 až 18 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká dnešním vysílání, tak pravidelný posluchač ví, že to budou dva hudební sety, ten první už odstartoval věcí od A Tribe Called Quest a v rytmu rapu a hip-hopu se ponese tedy celý tenhle ten první DJský set. Tak jak jste zvyklí, dneska to bude krapet rychlejší, přece jenom je tady pátek. V druhé části, jelikož je pátek, se podíváme na novinky ze světa junglu a drumbassu. Klacky v kýblu, ano, pravidelná, dá se říct, nálož novinek z posledních 7 dnů. A tu ještě navíc okořeníme o další soutěž. I dnes budete moci totiž vyhrát společně s Frikolorou lístek, a to na festival Let It Roll. Ano, přátelé, tato možnost už tady několik týdnů je. Několik z vás už těch šťastlivci jsou a na tenhle ten festival vyrazí. Můžete se tam všichni pak třeba někde potkat a dát si spolu kolor tanec, ale dnes jeden z vás bude opět mít možnost se k týhletý tedy partičce přidat. Před 9. a 10. si potom můžeme vyslechnout informace z internetu, který ani dneska nepotřebujeme, nechceme a neměli byste vědět. Rubrika Frikolora Info. Takovejhle je ranní plán mezi 8. a 10. hodinou tady u nás na Koloru. Taková je ranní rutina pořadu Frikolora. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

0: Redman, taky Chris Cross, nebo Lords of the Underground, či o Tribe Called Quest, tak teď se podíváme ještě na jednoho pána.
1: A tím bude

Časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je pátek 17. července a svátek nám slaví Martiny. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potka totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, polojasno s dešťovými přáňkama, dokonce i déšť, a nebo tak, jak jsme už v posledních dnech zvyklí, také bouřky. No a teploty, ty budou tedy nadmíru pozitivní. Po ránu totiž 16 až 19 stupňů. V odpoledních maximech to teď ještě o stupínek stouplo na 27 až 31. K večeru se ochladí, a to na 19 až 25, a přes noc potom teploty kolem 16 až 18 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Už to tady psali, že téměř Frikolora se stává jakýsi vztahový okénko, ale proč ne? Mám tady další informaci. Jediné spolehlivé znamení, že o vás má skutečný zájem, a nejde jen o fyzickou touhu. Rozpoznat, jestli o vás někdo opravdu stojí jako o člověka, nejen o vaše tělo, není tak složité. Vypovídá o tom jeden klíčový ukazatel, kterému však většina lidí nevěnuje pozornost. Nikdy nebo minimálně v počátcích vztahu přitom nejde o nic důmyslně skryté. Spíš ho nechtějí vidět. Je tím jasným znamením. Počátky vztahu jsou hlavně o vzájemné přitažlivosti. Dlouhodobý šťastný vztah se ale jen na fyzické kráse a chemii budovat nedá. Krása pomine, protože si na ní zvyknete, a přitažlivost je o sexu. Proto je důležité si co nejdříve začít všímat, jestli má vaše láska o vás skutečný zájem. Někteří lidé si uvědomí, že nemá, až po několika letech vztahu. Tehdy jim dojde, proč se v něm po prvotní fázi zamilovanosti spíš trápili, než že by je obohacoval a přinášel jim radost. Spolehlivé znamení skutečného zájmu. Nejdůležitějším znamením, že o vás někdo skutečně zajímá a nejde pouze o fyzickou touhu, je snaha se s vámi co nejlépe a nejpevněji propojit. Nejde jen o to vás ulovit, získat a udržet vás ve svém životě. Čím víc vidí, kdo jste, tím víc vás chce, říká vztahová expertka Jillian Turecky. No a předpokládá to také, že vy budete zranitelní a umožníte mu všechno zjistit, vidět a vnímat. Žádostivost versus hodnota. Co dělat, když si vás neváží, nebo příklad ze života, to všechno najdete ve zmiňovaném článku. A my jdeme dál. Francouzi vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Pozná je podle zvuku. Dva francouzští inženýři vyvinuli autonomní dron o hmotnosti pouhých 40 gramů, který dokáže hubit komáry přímo za letu. Hmyz rozpoznává podle charakteristického zvuku jeho křídel a díky své velikosti se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad dvou inženýrů, Alexe Toussainta a Clovise Pidelua, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování insekticidů, tento dron se čtyřmi motory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, jejichž křídla vydávají při letu odlišný zvuk. Dron nazvaný Torniol je vybaven ultrazvukovým sonarem a inteligentními algoritmy, které mu umožňují zcela autonomně hlídat a chránit před určenou oblast a sám se dobíjet. Pro první zájemce bude dron k dispozici za měsíční poplatek $50, asi 1000 korun. Cena za koupy je $1100, přes 23 000 korun. Oba vynálezci získali grant ve výši $28,600, tedy přes 600 000 korun. No a poslední informace dnešního rána. Na Marsu objevili dokonalou včelí plástev. Vědce ale překvapilo, že leží co a mezi prasklinami. Rover

jako dlažba a vědci zatím netuší, jak přesně vznikly. K záhadě navíc přibyla další. Mezi útvary leží tmavé kameny, které mohou pocházet z vesmíru. Vozítko Curiosity už rudou planetu brázdí téměř 14 let. Tentokrát zamířilo do oblasti, která na snímcích z běžných dráhy vypadala jako nenápadná světlá plocha. Když ale dorazilo na místo, čekalo výzkumníky velké překvapení.

0: skalními strukturami připomínajícími vrchol obří marťanské včelí plástve, popsal vědec William Farrand. Krajina jako z jiného světa, povrch tvoří téměř dokonalé pravidelné mnohouhelníky, které vypadají jako obří dlažba nebo síť včelích pláství. Kuriozity proto okamžitě zahájilo podrobná měření a fotografování. Brzy se ale ukázalo, že poligonální obrazce nejsou jedinou záhadou této oblasti. Vozítko mezi nimi našlo také tmavé oblázky a balvany, jejichž původ zůstává nejasný. Některé slova jsou trošku jazykolám, ale co snad řeknu správně, je rozhodně informace o parťácích a parťákem pořadu Frikolóra. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Přesně 9 hodin, jedeme jak švýcarský hodinky, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Začneme první novinkou, Daydreaming, tak doufám, že i přes den si tak trošku sníte. Na svědomí má Fred V a Ayak Marar, takže aktuální novinka z posledního týdne, která odstartuje druhou část pořadu Frikolóra. Teď ale již zmiňovaná reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolóra.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Radio. Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
8: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek.

další soutěžní otázku, která vám může tedy přinést lístek na Lety Troll. A je to tady, takže pokud chcete vyrazit na Lety Troll, nemáte na to kačky, abyste si koupili lístek, teď máte možnost vyrazit společně s pořadem Frikolora a spoluprácí právě se zmiňovaným festivalem Lety Troll, který už tak trošku klepe na dveře. No a soutěžní otázka, aby jsme nezdržovali a věnovali se hlavně muzice. Který MC z line-upu Lety Troll 2026 je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase & Status? Ano, přátelé, tak tohle není soutěžní otázka příliš složitá. My jsme tohle jméno tady skloňovali několikrát, pecku jsme si tady hráli taky xkrát, takže by to pro vás nemělo být tak složitý, takže pojďme se podívat ještě jednou. Který MC z line-upu Lety Trollu roku 2026 je zároveň s jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase & Status? No a

jedno z vás, který dostane lístek na Lety Troll, tak jako ty předchozí výherci. Ještě jednou opakuju pro všechny, kteří to nechytili a chtěli by soutěžit o lístek na Lety Troll. Soutěžní otázka pro dnešní páteční drumbejzo junglovej set zní, který MC z line-upu Lety Troll 2026 je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase and Status. Ano, přátelé, instagramový účet DJ Freaky Flink je vám k dispozici. Dejte follow, napište správnou odpověď a já se budu těšit opět na jednoho z výherců, který si užije Lety Troll zdarma. Jedeme dál. Tohle je Fred V a Daydreaming. Za chvíli nás čeká Fraction a By Your Side. Posloucháš Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. No já musím říct, že mě to překvapuje a přestože poslechovost na internetu je relativně vysoká, tak vy se zatím soutěže neúčastníte, nebo aspoň já jsem to nechytil, musím to ještě zkontrolovat teď znovu, ale pojďme si zopakovat soutěžní otázku, protože většinou je tady už hromada správných odpovědí a dneska to není příliš obtížný, pokud aspoň trochu tedy máte přehled v rámci drumbassové scény, tak byste měli vědět, správnou odpověď na otázku, který MC z letošního line-upu Lety Trollu je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Jason Status. Ano, přátelé, tak to je soutěžní otázka o lístek na Lety Troll 2026, který se uskuteční na přelomu tedy července a srpna ve městě Most u jezera Most a vy můžete vyhrát lístek i dnes, a to pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, který MC z letošního line-upu Lety Trollu je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Jason Status. Pokud to víte, soutěžíte pomocí instagramového účtu DJ Freaky Flink, tam napíšete správnou odpověď. No a jednoho z vás vylosujeme a ten od nás a Lety Trollu získá lístek na zmiňovaný festival. Tak to jen, abyste věděli, že tady nejen hrajeme písničky aktuální novinky, jako je třeba Too Much, tohle je Liam Toms a Sinzi, ale taky třeba za chvíli Overthinking a Ragnall. Takže novinky ze světa drumbassu, junglu a tak, jak to tady říkáme, klacky v kýblu. Každý pátek mezi 8 a 10, spíš mezi 9 a 10, pokračujeme v krasojízdě. Dobrý ráno vám všem.

další novinka, která vyšla dneska, Dytomic tedy. No a vy posloucháte drumbizovou junglovou frikoloru tak, jak je pátek a mezi 9. a 10. hodinou už dobrým zvyky.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, 31 minut po 9. hodině, Jungle Drum Bass, tohle je Ganja Baby, Tomoyoshi a to bych typoval na japonského producenta. Pojďme se ale podívat zpátky k tomu, co se bude dít v Čechách. Ano, do České republiky opět dorazí ta elitní špička drumbizová a to z celého světa v rámci festivalu Lety Troll. Ten proběhne ve městě Most u jezera Most a to na přelomu tedy července nebo spíš konec července. No a vy můžete být zdarma u toho, pokud se zúčastníte soutěže, kterou jsme společně s Frikolorou a Lety Trollem pro vás připravili. A i dnes můžete soutěžit, už nějaký správný odpovědi padly, ale není jich mnoho, čekal jsem dnes tedy, ta soutěžní otázka není tak složitá, takže ještě zopakuju, aby i vy, co jste naladili Frikoloru právě teď, jste měli možnost se zúčastnit. A soutěžní otázka pro dnešní den zní, který MC z line-upu tedy letošního Lety Trollu je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase and Status. Ano, tak který tedy MC z tohohle tracku letos vystoupí na Lety Trollu? Je to v podstatě, bych řekl, asi ten nejslavnější, když bych vám poradil, aby těch soutěžních otázek nebylo úplně málo. A myslím, že track Badadan ho hodně proslavil. Možná můžu hodit ještě jednu berličku, ale možná až na závěr. Uvidíme. Takže ještě jednou, který MC z line-upu Lety Trollu, letošního Lety Trollu, je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase and Status. No a soutěžíme přes instagramový účet DJ Freaky Flink. Dáte follow, napíšete správnou odpověď a my v pondělí nebo v úterý vylosujeme jednoho správného výherce, který tedy bude moc vyrazit na Lety Troll společně s Frikolorou a dalšími, který tady už vyhráli a není jich málo na právě tenhle ten festival úplně zdarma. Tak to je pro vás soutěživý, který třeba ještě nemáte lístek na Lety Troll, nemáte na něj kačky, tak tady je možnost se na tenhle ten za mě jeden z nejlepších festivalů u nás, ne-li nejlepší, minimálně co se týče visibility stage, tak tady nic tomu asi konkurovat nemůže. Lety Troll 2026 Frikolora, páteční junglovej a drumbezovej set a vy můžete dál soutěžit, my jedeme Ganja Baby!

No, aby jsme to měli v úplném pořádku, je taky potřeba říct pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Téměř půl roku trvá největší rekonstrukce kanceláří v historii studia. Nedávno konečně skončily poslední dodělávky. Díky vývoji hry Green Zone Warfare se tým Madfinger Games za poslední 3 roky rozrostl téměř dvojnásobně. Nové a hlavně větší prostory teď už konečně poskytují dost místa pro všechny vývojáře. Studio Madfinger Games rekonstrukcí získalo také supermoderní streamovací studio, ve kterém může vysílat živě v perfektní kvalitě. Kromě toho zde mohou nahrávat i celou škálu videí, devlogů a nebo podcastů s influencery a novináři. Kromě lepších podmínek pro práci a vývoj her přinesla rekonstrukce také novou posilovnu, masážní salon a mnohem větší společenskou místnost s moderní kuchyní. Přejít prostory kanceláří z jednoho konce na druhý teď trvá 2x tolik jako dříve. Takže jako vždy a ne, že ne, na velikosti záleží. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v tomhletom velkým týmu s parádníma kancelářema, tedy v Madfinger Games, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

Naladili Color Music Radio Štéť a chtějí mít šanci vyhrát lístek na Lety Trolls. Zopakuju soutěžní otázku, abyste se mohli zařadit do slosování. Musíte správně odpovědět na otázku, která zní, který MC z letošního line-upu Lety Trollu je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase & Status. Ano, přátelé, který MC z line-upu Lety Trollu a roku 2026 je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase & Status. No a pokud chcete soutěžit a chcete se zúčastnit tedy týhle soutěže o lístek na Lety Troll, tak vězte, že musíte jít na Instagram. Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď a my vám příští týden řekneme, kdo z vás byl ten šťastlivec a společně s Freakolorou a Lety Trollem vyhrál další lístek na tenhle ten fanfárový festival, který se nám nezadržitelně blíží. Takže pokud chcete soutěžit, Instagramový účet DJ Freaky Flink a správně odpovězte na otázku, který MC z line-upu Lety Trollu 2026 je zároveň jedním z vokalistů na tracku Badadan od Chase & Status. Ano, přátelé, to je pro vás soutěživý. No a my jedeme ještě chvíli dál, je 49 minut po 9. hodině. A já mám pro vás ještě jednu věc připravenou.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za Gramce má mikrofonem DJ Freaky a já vás stejně jako předchozí týdny i dnes chci pozvat na tedy tour, kterou jedeme společně s Činasky a tenhle ten víkend nás čeká Hrádek u Rokycan a taky Trutnov, takže pokud jste ještě nebyli a chtěli byste třeba slyšet zrovna pecku Badadan ve mým video Scratchy, o který se tady dneska v rámci soutěže s Lety Trollem bavíme, rozhodně přijďte za náma. No a když už jsme u toho, tak včera oficiálně vyšel remix s názvem Selhání, který má na svědomí Moje maličko společně tedy se Štajným. No a když už mám venku po dlouhý době oficiální release, proč si ho nezahrát? My jsme tady měli ochutnávku tak na tajňáka, protože se to trošku tutlalo. Dneska už je to oficiální, vy ho najdete na všech platformách. Já ho teď hraju o Stajdlu, takže i vy si ho můžete tedy v zápětí pustit tam, kde chcete. Selhání DJ Freaky, Štajny a samozřejmě Činasky. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

No, to byl závěr dnešní Frikolory z trošku jinýho ranku, ale stále a pořád Frikolora, tak jak ji dobře znáte v úvozovkách, protože jsme to uzavřeli remixem na Činasky, s kterými letos tedy jedu tour, a jak jsem zmiňoval, čeká nás další dvojice zastávek. Dnes Hrádek u Rokycan, zítra Trutnov, no a vy můžete být s námi u toho, takže pokud se chystáte, těším se na vás, uvidíme se tam. Teď už ale informace k dnešnímu dni pro ty, kteří se třeba vzbudili až teď. Vězte, že je 17. července, máme pátek. Svátek nám dnes slaví Martiny a dnes také bude počasí, nemusíme se bát. A mělo by být převážně jasno, polojasno, zataženo a nebo deštivo. Můžete si vybrat podle toho, kde, kdy se budete nacházet. Pojďme se podívat na to, jak by to mělo vypadat podle meteorologů s teplotama. Ty ranní 16 až 19. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 27 až 31 stupňů, k večeru 19 až 24 a přes noc potom teploty kolem 16 až 18 stupňů. A teď v rychlosti jenom informace z internetu, který vědět nepotřebujete. No a jako první je tady jediné spolehlivé znamení, že o vás má skutečný zájem a nejde jen o fyzickou touhu. Rozpoznat, jestli o vás někdo opravdu stojí jako o člověka, nejen o vaše tělo, není tak složité, vypovídá o tom jeden klíčový ukazatel, kterému však většina lidí nevěnuje pozornost, nikdy nebo minimálně v počátcích vztahu. Přitom nejde o nic důmyslně skrytého, spíš ho nechtějí vidět. No a co je tím jasným znamením, tak spolehlivým znamením skutečného zájmu, nejdůležitějším znamením, že se o vás někdo skutečně zajímá a nejde pouze o fyzickou touhu, je snaha se s vámi co nejlépe a nejpevněji propojit. Nejde jen o to vás ulovit, získat a udržet si vás ve svém životě. Čím více vidí, kdo jste, tím víc vás chce. Předpokládá to také, že vy budete zranitelní a umožníte mu to všechno zjistit, vidět a vnímat. No a teď už z jinýho ranku podíváme se na to, proč Francouzi, nebo že Francouzi vyvinuli dron, který hubí komáry, a to přímo za letu. Pozná je podle zvuku. Dva francouzští inženýři vyvinuli autonomní dron a o hmotnosti pouhých 40 gramů, který dokáže hubit komáry přímo za letu. Hmyz rozpoznává podle charakteristického zvuku jeho křídel a díky své velikosti se vejde do dlaně. Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad dvou inženýrů Alexe Toussanta a Clovise Piedola, je založen na zcela novém přístupu. Namísto plošného rozprašování insekticidů tento dron se čtyřmi rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, jejichž křídla vydávají při letu odlišný zvuk. No a poslední informace, ta se týká tedy Marsu. Tam se objevily dokonalé včelí plástve. Vědce ale překvapilo, co leží také mezi nimi a prasklinami. Tady píší, že rover Curiosity objevil na povrchu rudé planety podivný útvar, připomínající obří včelí plástev. Pravidelné mnohouhelníky pokrývají krajinu jako dlažba a vědci zatím netuší, jak přesně vznikly. K záhadě navíc přibyla další. Mezi útvar leží tmavé kameny, které mohou pocházet z vesmíru. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a my už jdeme na Martina Svátka, je 2 minuty po 10. Lehce přetahujeme, ale to mě...

0: jsem si říkal, jestli by tě víc štvali ty komáři nebo ten dron.
1: Hele, já jsem v pohodě, já mám doma sítě, takže já nemusím řešit žádný drony, takže to je v pohodě.
0: A teď si vem, že by ten, ten dron lítal kolem tebe a chránil by tě před hmyzem.
1: Já bych ho zabil.
0: Koho, toho drona nebo ten hmyz?
1: Toho drona.
0: Dron se nedá zabít, to je technologická záležitost, kamaráde. Co nám zahraješ jako první věc v dnešním Holiday Edition?
1: No tak ty si mi těma činaskama trošku nakopnul ten můj rytmus, protože já jsem chtěl začít hodně jako tanečně a jako začnu, už to měnit nebudu, znáš, nebo pamatuješ si Public Domain?
0: Ne, to mi nic neříká takhle z první dobrý. Aha. Co se nám tady stalo? Martin nám vypadnul, tak zkusíme navázat spojení ještě jednou, ale já jsem mu to teda nezavěsil, to bych si v životě nedovolil zavěsit to Martinu Svátkovi. Doufám, že se mu nevypnul telefon a že... Ano, Martin je momentálně nedostupný. Tak jo, přátelé, tak Martin si nabije telefon, my si spolu zavoláme za chvíli, já tam spustím tedy... A momentíček, už by to mohlo být puštěný, tak zkusíme ještě jednou. Přinejmenším pustíme reklamu a za chvíli už Martin Svátek samozřejmě. A my dokončíme snad větu, uvidíme, jestli se nám to povede nebo ne, ale zatím to tak nevypadá. Přátelé, kamarádi, já se s váma loučím, mějte krásný den. A už je tady Martin, tak to dokončí, prosím tě.
1: Já se omlouvám, ale ten můj telefon je úplně, to je strašný hajzl, už no, to se nedá nic dělat. Ale Public Domain, jmenuje se to Operation Blade, možná to znáš.
0: Ty neříká mi to nic, teda musím říct.
1: Je to taková blázněvina, myslím, že z konce 90. let.
0: OK, my to za chvíli uslyšíme a můžeme to posoudit. Tak to je pozvánka na Holiday Edition, páteční Holiday Edition, poslední vysílání jak Frikolory, tak tedy Holiday je pro tento týden. Já se s váma těším dneska ve Hrádku u Rokycan nebo zítra v Trutnově a samozřejmě taky v pondělí po 8 hodině tady u nás na Koloru. Mějte krásný víkend, díky za pozornost.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ty na šrot, to my taky. Jsme Cajda šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

ahoj moji milí, zdravím vás. No tak já nevím, že mě vždycky v pátek napadají tyhle ty bláznivý věci. A vůbec se sám sobě divím, že si na takovouhle věc vzpomenu. Public Domain. Já myslím, že kolem 99. možná 2000 měla úspěch tato věc. Tohle ta ukázka, která se jmenuje Operation Blade. Na úvod tady pátečního vysílání Holiday. Ale ještě chvilku v tomhle rytmu. Budeme pokračovat. Na tohle věc jsem narazil teď

skvělý anglický track, skvěle to začíná. Tady měla si úspěchy, ale vůbec to nezní špatně, tak nabízím dneska Blow Your Mind

věc, která se jmenuje Trippin' on Sunshine. No to je Pizza Man. Samozřejmě Fatboy Slim později. Pizza Mania, tak se jmenuje celý album z roku, myslím, že 95. Tohle alba taky slavná věc Sex on the Streets. No a tohleto je další z ukázek z tohoto alba Trippin' on Sunshine, to je Pizza Man. No a teď už věc, kterou jsem chtěl začít vlastně v úterý, kdy se nepovedlo vysílání. Roadblock, Stock Aiken Waterman, skvělá záležitost v tomhletom Unity remixu.

93, to už je trošku změna rytmu. Jsem si vzpomněl na tuhle ukázku SL2. On a Raga Tip. No to už je taky těžká vykopávka.

vzpomněl jsem si na následující věc. Abych to tak nějak uzavřel, tenhle blok. No tak... Prodigy samozřejmě. Tuhle věc jsem v Hledej snad ještě ani nehrál. A přitom je super, jmenuje se Your Love.

No tak to je jasná věc, která se čas od času v Holiday objeví, tenhle ukázka. If anybody look the same. Jo, mně se líbí zvuk tady toho maxáče, to je samozřejmě Groove Armada.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Sax Appeal. To nejlepší ze

Rascal Remix, miluju tenhle ten beat. Tak Heavy D na featu, tohle je Janet. Janet Jackson a její velká věc, All Right. No teď ještě jedna filmová, to už je druhá vysílací hodina Holiday Edition. Go for it.

Tak Pasadena's tohle ta známá věc z 90. který tenhle ten cover I'm Doing Fine Now. No to už je zase 80. No samozřejmě Level 42 teď

Ty říkal, že by jsme spolu teďka s Mirkem mluvili. Říkal jsem si, že bych ti poslal něco od JAR, ale ne. Dobře. Já dneska nějak nic moc nenapadá, jsem nějaký zabloklej nebo co, ale posílám něco, co bych asi mělo udělat radost. No, třeba se ti to ještě neohrálo,

pojďme si dát teda ještě jeden, nebo tohle tak jako veselá letní věc. Tak rok 2013, jestli se nepletu. Pojďme si dát teda takový lehkej country letní song.

Heartbreak Weather, tak se bude to lovit. To už je staršího data, jinak Niall Horan, on má novou desku. Jo, něco se mi tam docela líbilo, říkal,

dostal svůj vlastní country žebříček, tak už několik týdnů na prvním místě by tato věc byla. Paráda, i živě to zní dobře, tak Keith Urban, Michael McDonald. Parádní věc, We Go Back. No a poslední dvě věci před náma, ještě jedna country záležitost. Je pozvánka tady na sobotní nedělní vysílání Cologne Music Rádia ACX v sobotu v 10, v neděli ve 20.

taka bo mi to wiec break up down do le Graham Barham. Skvělá věc, tak teď už poslední věc, jinak v pondělí jsem touhle věcí začínal a v pátek v závěru týdne touhletou ukázkou budu končit. Všem tady zahrávám živou verzi, která se docela dost povedla, tady je Ray a tato ukázka Where is my husband živě.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Bylo 12 hodin.
7: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
11: Let's party.
12: Have a good time. Here we go.
13: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
14: taneční party Pavla Bárty.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Srdečné pozdravy skrze vlny Color Music Radio. Já vám přeji Lukáš Kolíbal na úvod dnes s Anderson Paak a Smokey Robinson. Teď už Betty Wright a srdečně zvuk poslechu následující hodiny, která se zove...

Tenhle nádherný song od Betty Wright byl odou na paní, která uklízí, uklízečka. Takže přejeme, ať už děláte jakoukoliv práci, ať vám to jde dneska dobře od ruky, případně pokud posloucháte o víkendu, tak ať máte příjemný odpočinek a ať hlavně děláte to, co vás baví. Ať prosperujete ve všech ohledech. Teď pro všechny Soul Sisters posílám jednoho Bilala. Dneska budeme soutěžit s nakladatelstvím Dharma Gaya. Každopádně přeju volume doprava, nám to hezky fouká, hraje. Toto je Bilala.

Tak, pro Segry to byl Bilal a pro Brachy a Sonko TNG Stone. Posloucháte Polední jmény na Color Music Radio. A tohle už jsou Arrested Development a pozvánka na 17. září do Lucerna Music Baru. Jejich koncerty, totální sprcha pozitivní energie. Myslím, že by udělali dobře všem. Tak, kdo mají rádi tuto muziku a i těm, kdo je nemají, tak by mohli třeba si udělat dobře. 17. září, jeden z důvodů, proč se těšit na podzim. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. Tohle to je z jejich hodně ranýho, možná že i prvního alba, 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development.

0: Do you know the importance of a sky pager?
1: Tak, to byli mi oblíbený Tribe Called Quest a teď už Incognito. Poděkování taky Rovito Ice Cream a Robio zmrzli nám ze Šumavy. Nejenom už jako nanuky, ale i jako kornoutový, čokoládový, rašidový, jahodový. Jedna lepší než druhá. ra2tvito.cz A o Incognito vám dám hned dva krátké kousky z desky Tomorrow's New Dream. Tenhle song se jmenuje Shine, s připomínkou, ať záříme, svítíme, co nejvíc to jde.

Tak, to byly dvakrát inkognito a teď už Just Stone featuring Nasir Jones. Posloucháte Polední meny, za chvilku už slíbená soutěž s nakladatelstvím Darmagaya.

Po Joss Stone jsme si dali brazilce jménem Jairzinho Oliveira a song jménem Papo de Psicologu. A tohle už je projekt Asian Syndicate, u kterého vám povím o té soutěži. Dnes budeme s nakladatelem Dermagaya soutěžit o knihu Masnavý básně vnitřního smyslu, který aktuálně vychází v dotisku, a jejich autorem je slavný Rumi.

Tak, nakonec jsem nechal hrát celou tu skladbu od začátku do konce a ta soutěžní otázka teda zní, autor Masnavý básní vnitřního smyslu je Rumi, ale jak se Rumi jmenoval celým jménem? Soutěžíme o knihu, která právě vychází v dotisku nakladatelství Dharmagaya, která je sbírkou Rumiho veršů a textů, který můžou působit jenom jako básničky, ale ve skutečnosti každá věta, to velká hloubka, která naprosto nadčasově rezonuje i dnes a právě proto se to jmenuje Básně vnitřního smyslu, je to jeho zcela zásadní dílo, výbor z Masnavie, Manavy, Gazelu a čtyř verší. Knihu přeložil předmluvu a doslov a vysvětlivky napsal Jiří Bečka, verše přebásnil Josef Hiršal a nové vydání vychází u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje, nestačí napsat, jak se jmenuje Rumiho celé jméno. Now, coming from a different hemisphere,

Tak, to byly Trans Global Underground a my už jsme v závěru dnešního poledního menu. V tenhle ten moment ještě není jasný, kdože vyhraje v finále fotbalový, nicméně, co už je jasný, že ve finále je Argentina se Španělskem. A to dopadne jakoliv, je to jenom hra. A důležitý je fair play a jakým způsobem k tomu vítězství docházíme. Tak přeju všem zúčastněným hodně zdaru. A na závěr posílám trochu lásky od United Flavors. Zdravím sista Carmen a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio. Poděkování Rovito Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darmagaya, to byl Lukáš Kolíbal a Poledň Meny. Mějte se s

0: Syna Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Rádio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Rádio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika. Hudba všech barev.
0: Color Music Rádio. Color Music Rádio.

Posloucháš Color? Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

行动。

0: Barevná hodina Honzy Martina.
1: This is something special for you.
0: Někdo to rád dlouhé? Ano, ano, tento speciálek je tady i dnes. Pokud mě posloucháte v premiéře, tak tím dneškem je neděle 12. července, no ale my začneme trošku neveselé, protože 8. července nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler a mám tady taky takovou delší věcičku od ní. Faster than a speed of night.

0: Před námi je další skvělá zpěvačka.
1: A tam už jsou okolnosti o mnoho veselější, protože Tracy Spencer slaví dneska padesátiny a já jí přeju, aby se jí dařilo všechno, co chce, aby prostě i to, co chce být, byla wannabe. I kdyby to mělo být třeba díky vstávání se slepicema s kohoutkem.
2: My name is Tracy and I'm gonna tell you.

Portugalská láska, Portugislav, zpívala Tina Marie, výborná zpěvačka, taky skladatelka. No a v pozadí jste slyšeli rovněž Jill Jones. No to si teďka dáme ještě jednou. A hodně, protože jí bylo 64 let, včera 11. července. No a zůstaneme taky u té Evropy a amerických zpěvaček, protože Jill Jones je taky z Ameriky, ale tady uslyšíte trošku italštinu. Jaboka. No jinak remixersky se podíl Arthur Baker a Gail Sky King. No a jinak spoluautorem této pecky je taky Prince.

Ano, podepsání Jill Jones a David Z, a.k.a. Prince. Jako tu máme ještě jednou. Tentokrát je s úplným originálem skladby Get Off, která se původně na album Diamonds and Pearls ani neměla dostat. Ale asi už tohle zabralo a nakonec si tam museli dát. Asi se v úpravě. Ale přece, ale toto je ještě před tou úpravou. Damn, near 10 minutes.

0: If you want to, baby, here I am.
1: Come on.
2: Tak se vám omlouvám, že vás dezinformoval. David Z není Prince, i když má Prince hodně aliasů, tak David Z mezi ně nepatří. To je David Bruce Rifkin. Ale na té nahrávce předtím se také podílel jako producent. Krátkem mě se dostali různé zdroje. Mám to na dvou deskách, na každý to napsaný trošku jinak, mě to zmátlo a se omlouvám. Prostě všichni tam na tom pracovali. Jak Jill Jones, tak Prince, tak i ten David Z, kterému se tímto omlouvám. No a teď se nám krásně rozfoukal už Eric Leeds na flétničku.

krásně, nech byli New Power Generation. Takže tam slyšeli další hlasy, třeba toho klapíka s tím hlubokým, Tony M. No a jak už jsem její jméno vyslovil, Rosie Gaines, skvělá zpěvačka, tak to určitě znáte tady s tím hitem. Ale možná ne také rychle.

mám tady nějaký technický problémky, tak budu radši končit. Každopádně poslouchali jste speciál, ve kterém zněli delší než obvykle skladbičky Někdo to rád dlouhé. V rámci pořadu Barevná hodina Honzy Martina. A já doufám, že do příštího týdne budou všechny problémy vyřešeny a zase si dáme skoro celou hodinku. Tak čau. Každopádně žijte blaze, koleračky a koleráci. To se musí vždycky.

0: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
0: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
0: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Klasik Rádio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Cool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.
1: Tak to uvedeš?
2: Tímhle bychom mohli začít celý ten. Tak to uvedeš?
1: Tak to uvedeš.
2: Tak já to jdu uvést. Tak jo, já to jdu uvést. Každopádně zdravím, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, jako vždycky premiérově ve středu od 5 odpoledne, pátek první repríza od 4 a v finále se dáme v úterý, nebo se dáváme v úterý od půlnoci a dneska tady mám dva hosty. Dneska to bude zajímavý, já to vím. Každopádně mý drahý Filas, skvělý umělce, a jsme tady u příležitosti toho, že mají nový počin, takže já začnu tím, že vás představím, nebo řeknu, kdo jste. A řeknu jenom vaše jména. A pak bych vás asi poprosil, když řeknete něco o vás. Takže Jazzy Lepas a Jacob Carl, vítejte a
3: řekněte... Díky za pozvání, díky za pozvání.
2: To hodně, no. A teď řekněte, kdo jste. Respektive řekněte to těm, co nás budou poslouchat a poslouchají.
4: No, normálně Hollywood jedem a takyhle věci, ale tady Jacob je Kanaďan a já jsem Budičák a co fakt?
2: Nechytám se za hlavou, nikdo to nevidí, ale já to myslel tak, že třeba ty mi řekneš, kdo jsi ty. Jako začít, že Jacob je Kanaďan.
4: Jacob je Karl a já jsem Jazzy Lepas, takže zdravíme všechny na Koloru. Děkujeme našemu drahému DJ Ramelovi za pozvání a jak řekl, jsme tu u příležitosti vydání nový desky Jádro psa.
2: Super. A teď, kdyby se mi řekl třeba za sebe, pro lidi, co tě neznají, protože vím, jako my se známe jako since way back, my se známe přes 20 let, protože ty jsi jaký budějický hovado, ale vím, že jako, nebo to beru tak, že ty máš jako znova antré vlastně a nějaký, jako znova se představuješ vlastně světu, už druhý rok vylejzá tvůj druhý, za dva roky vylejzá tvůj druhý počin aktuálně. A vím, že vlastně dej znova z kůží na trh, když to řeknu jako lidově. Takže kdyby si nám řekl něco o sobě, nějaký tvůj background, nějaký tvý jako tvojí historii atd. A
3: tak já
2: pak to
3: mikrofon.
2: Přesuneme tady k tomu klukovi z Kanady, až ti půjčím mic.
3: Tak já ti to zase vrátím teda. Jsem se těšil.
4: Jeden mic. Jo, takže je to tak, jdu z kůží na trh trošku po dlouhý době. Byl jsem 9 let zahraničí a teď jsem nějaký pátek zpátky v Čechách a vlastně jsem si dal takový jako goal, abych vydal desku na vinilu, což se povedlo 2 roky zpátky v roce 24, kdy vyšla první deska Život je pes, která byla spíš taková vlastně šuplíkařina, která jako musela výjít ven.
2: Co znamená šuplíkařina? Já třeba vůbec netuším.
4: Nevíš.
2: Ale... Fakt nemám.
4: Prostě bude to takový jakoby svazky jako hodně starých tracků s nějakýma novějšíma a vlastně teďka jsme se tady s Jacobem spojili jsme síly a vlastně udělali jsme novou desku s trošku novým zvukem, s trošku novou jako aktuálnější podobou a tak to teďka vypadá.
2: Takže jsou to nové věci, které vznikly třeba v průběhu vlastně od vydání Život je pes, což je ten loňský šuplíkový počin.
4: Tak, no, šuplíkový počin.
2: Jacob se netlemí, ale znova hezky mi jako odbíháš. Tvá historie, jak ty jsi začal?
4: Historie, no.
2: Who is you? Jazzy,
4: no. Hele, lidi mě neznají. Byl jsem jenom lokálně známý trošku v Budících, nevím, 20 let zpátky a začal jsem prostě jako trošku rapovat, jako mladý teenager, psát nějaký věci a produkovat věci. A pak jsem se vlastně chytil s jednou bandou budějickou Lotry Crew.
2: LO3.
4: Zdravíme Jerryho a zdravíme Švýcka a QJ. A byl tam i Levy, jestli si pamatuješ.
2: Namibian Connection.
4: Yes. Takže tam jsme to nějakým způsobem oprášili v jistý době. No a pak jsem odjel do toho zahraničí a prostě za těch 8-9 let vznikala ta první deska a vlastně jsem nic nevydával, nebylo ve mně nic vědět, takže vlastně když jsem přijel do Čech, tak jeden z hlavních důvodů byl i to, že musím teda ten projekt dotáhnout. A tak nějak mě to nakoplo a potkal jsem díky tomu jako spoustu zajímavých lidí, jakožto Jacob a Ondra Žadkuliák, taky ho zdravíme. a vlastně jsme udělali tady tu druhou hezkou melodickou desku za nás. Úplně.
2: Hezkou a melodickou.
4: Ano, ano, jsme s tím spokojení zatím.
2: To je ňuňu. Každopádně...
4: Takže to je taky jako jenom in a nutshell.
2: OK, jasný. No hele, já se zeptám, předej mikrofon svému souputníkovi.
3: Jacobovi.
2: What's up, Jacob? My se jakoby známe, přitom vlastně vůbec nevím, kdo seš. To, jako já fakt, a teď to říkám fakt za sebe čistě, jako, kdo si ty, jak ses tu zabře, vím, že máš jako nějaký kanadský kořeny, je to malinko propsaný v tvojí češtině, dovolím si tvrdit.
3: Jako.
2: A to neříkám jako v hejtu, a jak, jako, kdo je Jacob Carl? Pro lidi, co neví.
3: Tak Jacob Carl je vlastně osoba, která se narodila v Kanadě a žila do nějakých 13 let v Kanadě. Já jsem vlastně vyrůstal neustále, nebo celý můj život byl vlastně v prostoru, nebo jsem se pohyboval mezi umělcema, muzikantama, takže mě hudba odjakživa byla vlastně blízká. Já jsem vyrůstal hodně na jazzu, takže od 6-7 let jsem už vystupoval a hrál jazz, což, co si budem říkat, jazz je hodně spjatý s hip-hopem, takže...
4: S jazzem.
2: Ne, tak, to zase ne.
3: Tak jako zase, hele, nechval se furt, jo.
2: Dej mě prostor.
3: Takže vlastně jsem odjakživa hrál hodně jazz a hip-hopu jsem měl už od mládí dost blízko, protože můj soused vlastně byl DJ hip-hopový, který se jmenoval Greg Hewitt. Jimmy Ricks, myslím, že měl přezdívku. A jezdil na ty DMC soutěže, skrečovací. Oh. A vyhrál několikrát v Kanadě a různě. Jako
2: hráli DMC, jako.
3: Jo. S Rekwonem a taky různě. Jako ho jezdil hodně, takže furt tam hrál hip-hop a měl velkou úrampu postavenou, furt tam jezdil, takže mě ten hip-hop byl vždycky blízký a když jsem se kolem 13 vrátil do Česka, protože naši chtěli, by jsme zažili jako Českou vlastně, odkud pocházej, tak jsem v tom pokračoval a víc se začal soustředit na ten hip-hop, i když furt ten jazz dělám a potom jednoho dne jsme se potkali s jazzím v kafe v lese na koncertě, myslím, 7x3 Štěpána, tak to bylo.
2: Jo, zdravíme Štěpána a i další Budějská Connection.
3: Connection další. Takže tam jsme se nějak potkali a Jazzy říkal, že by něco chtěl dělat novýho a že bych chtěl zkusit trošku něco, prostě nějaký nový směr, tak jsem mu říkal, že mu pošlu nějaký beaty a tím to nějak začalo.
2: A zbytek je historie.
3: It's history, man.
2: OK. A ty toho času jak uděláš, co tady?
3: Hele, většinu času trávím ve studiu. Buď v rooftop studiu, anebo mám taky malý studio jako doma, takže já konstantně trávím čas svůj volný produkcí a tvorbou, jak pro sebe, tak prostě pro jiné lidi a umělce.
2: Jo. Viděl jsem, že nedávno se ti povede jako v rámci třeba jako hip-hopový scény a nějakých men světových vlastně docela dobrý zářez.
3: Jo, tak...
2: Je to docela čerstvý, kdy tobě vylez jeden track asi z nejvíc legendary, jako DJem, jako na světě Kubertem, plus jeden USMC, nepletuli se.
3: Jo, každý... San Francisco, no.
2: San Fran. Ale to, k tomu se dostaneme, protože nejenom, že si projedeme všechny tracky z té nový desky, stejně tak si pustíme věci tady od Jacoba, protože je to potentní beatmaker a chápu, že jako hodně času se věnuješ a jako nějakou náplní tvojí je i jako mix a master, je to tak. Převážně teda jsem pochopil, nebo co vnímám ze sítí, je u Ondry v rooftopu.
3: U Ondry v rooftopu jsem spíš jako producent, my to máme tak rozdělený, že tam dělám většinu produkce prostě a mix a master si vzal Ondra, protože to je něco, co má opravdu hodně rád
2: a je v tom dobrý.
3: A je v tom dobrý, takže zdravíme i Ondru.
2: Zdravíme i Ondru.
3: A vlastně, takže my to máme tak rozdělený. Mě baví vlastně nejvíc ta produkce. Já si u svých věcí ten premix jako chystám sám, a posílám to potom na master, kde prostě to nechávám většinou na Ondru, protože máme, dá se říct, stejnou vizi, takže tam mám naprostou jako důvěru a máme dobrou konekci. Takže většinou dělám jenom produkci, ten mastering mě až tak nebaví, protože jak produkuješ něco několik hodin, tak už nechceš masterovat a slyšet to a hnípat se v malej detail.
2: Jako ve svých věcech, no, tam už člověk není ani moc objektivní.
3: Už to neslyšíš prostě.
2: A pokud ty máš tu, jak jsi říkal, jako, že jako Ondra ví, co ty, ty víš, co Ondra, a do toho to zůstává in the house, tak to dává vlastně smysl, si myslím.
3: Nám to takhle funguje a myslím, že s tím, co jsme zatím vydali a vlastně ta věc s tím Qbertem, tam taky dělal ten master a myslím si, že
2: jo, hraje to.
3: Zhraje to prostě za mě.
2: Hraje to kráva. To rádio snese. Hraje
3: jo,
2: to kráva.
3: Myslím si, že to zvládne jako i zvuk v autě, což je docela...
2: Záleží na autě.
3: Záleží na autě. Jako nějaká stará, nějaký starý favorit možná by to nedal. Ale takže jako nemůžu si stěžovat. No.
2: OK, nice. Tak jo, tak máme za sebou rychlý intro. Myslím si, že ukecaný jsme dost, takže dáme posluchačům trochu oddech. A pustíme si první věci z aktuálně nový desky. Je to EP nebo je to deska? Protože je to kratěnký.
4: Je to EPčko určitě, no. Je to 7 tracků, 6 dělalo tady Jacob.
2: 6 dělalo.
4: 6 dělalo Jacob.
2: Přesně, jak bude to z Kanady, tak to dělalo.
4: No, takže 6 dělal Jacob a jeden dělal DJ Fate. Poslední jako takový bonus track.
3: Zavídáme
4: DJ Fate.
3: Do Potova.
4: S dovolením tady mistra jsme to tam dali jako bonus.
2: Cool, takže se jdeme pustit první pár tracků a pak se vrátíme a budeme si povídat zase dál.
4: Yes, yes, jo.
2: Takže jo, jdeme na to.
1: Ahoj, tady Michal Šeps, poslouchej Color Music Radio a DJ Ramila a jeho Aftermood Sessions, Bless Diamond.

0: WhatsApp, tady DJ Fuse, a ty posloucháš Aftermood na Radio Colors, mamen DJ Ramel.
1: Takže jo, jsme zpátky, ledíte Color Music Radio, pořád Aftermood, mé jméno Ramel, jsem tady s Jazzym Lepazem
2: čau.
1: A s Jacobem Karlem, a.k.a.
2: Čau.
1: On a to, Čech a Kanado. Pustili jsme si první tři tracky z novýho EPčka / desky Jádro psa, psáno. Protože tvoje jméno, Jazzy Lepaz, když se na něj podívám, tak je to Jazzy, jako chápu, že to je ten odkaz na jazz a jazz rap. Protože ty jsi stejně dítě 90. aspoň jako tím, jak tvoříš a co máš rád, protože tě znám, tak si to dovolím tvrdit. Lepaz, chápu to správně, že je to Lemire?
2: Ale no, jako já jsem vždycky v těch 90. hodně poslouchal francouzský rap, takže já jsem vždycky jako klenul k... No, ne v 90. No. V roce 2000, to je pravda. Ale jako 90-kovej rap, takže 100% jako NTM, IAM byly prostě moje taková...
1: Sajan, super cool!
2: Tak, jo, a já jsem prostě jakoby klenul.
1: Ty už byly deal.
2: Ty byly deal, ale to je pravda, no.
1: A evropský růd, jak se jim říkalo.
2: No. A vlastně jsem jakoby klenul k tomu a taky ve španělštině jakoby La Paz znamená mír, takže peace. Takže je to taková jako myšmaš takový jako
1: wow,
2: nemá to
1: máš úplně. Velmi jako
2: jazz mír,
1: Jazzimír Novák.
2: Jazzimír
1: a Jakub Karel.
2: Jo, jo.
1: No jasně, a teď Jacobe, tvoje jméno Jacob Karel, to je fakt jako tvoje jenom jméno?
3: Jo, já jsem prostě furt jsem přemýšlel, co použít, a říkal jsem si, použiju svoje jméno. Nějak.
1: A regulárně tohle je to, co máš v ID, Jacob Karl.
3: Je tak, takže jsem si to nechal. Přičem je to dostatečně zajímavý,
1: a
3: na to tam
1: cool,
3: nechal.
1: Bráško.
3: Takový dvě jména, nikdo neví proč, a vlastně mě to stačí.
1: Jo, tak...
3: Tak jako nejsem Jazzimír, ale taky to podle mě funguje.
2: Jakub Karel.
3: Kája.
1: To. It. Skvělý, takže máme za sebou, proč se jmenujeme, jak se jmenujeme, proč se jmenujete, jak se jmenujete, a teď, protože já znám, tím, že se tady s Jazzym známe dlouho a jako někde, ač externě, jsem vlastně byl i u tvorby, u toho zrodu první desky Život je pes.
2: My jsme měli spolu track, že jo, na nějaký tvůj projekt, jo?
1: My jsme měli track, jo, vlastně, no. Moody Allen, baby.
2: Moody Allen, Špinavej jich.
1: Mělo do dneška. Půjdeš, baby, mě země lehká, protože ta se zrodila a...
2: Zrodila.
1: A nežila dál, ale to nevadí. Jaký je rozdíl, nebo v čem ty za sebe vnímáš, jako... Proč by lidi, který slyšeli Život je pes, tvoji šuplíkovku z Loňska, kdyby si v uvozovkách měl udělat malý promo na tohle EPčko, v čem je jiný, v čem je dál, v čem je lepší, pokud to tak vůbec je, je úplně OK to třeba, jak to dělá Kato u mě z Prago, který je úplně OK s tím, že hele, takhle to cítím, takhle to budu dělat celý život, aspoň tak si myslím, že to má. A berte, nechte bejt. Je tady něco jinak? A pokud ano, co? Jako, a proč?
2: První deska byla produkovaná mnou, takže musím teda říct, že si myslím, že některé věci mohly mít lepší produkci. A já jsem vlastně teďka díky tomu, že jsem potkal Jacoba a spoustu dalších teďka nějakých producentů, tak jsem jakoby asi svým způsobem chci pověsit beatmakerství na hřebík. A
1: Pardon, ještě jednou, beatmakerství?
2: No, producentství nějaký.
1: Heavy.
2: A vlastně, no...
1: Sorry, já musel.
2: A ta první deska prostě byla taková, jako jak jsem řekl, šuplíkovka, některé věci byly hodně starý, ale já, protože tu hudbu dělám už jakoby dlouho, si pro sebe, tak si myslím, že textově si za tím hodně jako stojím, jsou tam docela zajímavý takový jako hlubší věci, ale myslím si, že na to jako toho člověka musíš trošku znát, takže asi nejsem ještě v tom postavení, aby jako se mohl dělat velmi hluboký texty.
1: Teď se přiznám a odpust úplně nechápu, koho musí znát, aby se mohl dělat velmi hluboký texty?
2: Prostě jako já si myslím, že interpreta by se, jako ty lidi by měli už s ním mít nějakou jako historii,
1: chápu.
2: Aby chápali některé texty, jo, takhle bych to takhle asi
1: já znal. Já to vnímám, jako, neříkám, že nutně opačně. Já si myslím, že jako podle mě nejdůležitější kor v dnešní době, která je velmi jako generická, umí jako plivat, ale lidi paradoxně jako se spíš snaží doprofilovat do toho, co už někdo je. Nebo co už někdo dělá, tak jako pokud chceš být deep, buď deep.
2: Jo, právě. Jo, takže...
1: Ale to je zase můj věm toho, pokud ty to vnímáš takhle, anebo tvůj přístup k tomu je prostě jiný, je to úplně OK.
2: Jo, jsem prostě chtěl udělat takový jako... To bylo LPčko, že tam bylo 9 věcí, tak to už se asi dá nazývat LP. Svým způsobem.
1: Ale Elmatic měl 9, takže jo.
2: Jo. A no a jako... já se jako zatím za tu desku stojím a byla to první deska, co jsem jako kdy vydal. A jak jsem řekl, měl jsem bucket list na to vydat na vinilu, což se povedlo. A jako určitě lidi si to můžou poslechnout, myslím, že je tam pár super věcí. Taky Delanery tam udělal skvělý dva beaty, který teďka vlastně spolupracuje hodně s Prago.
1: Zdravíme Neryho. Mimochodem brzy, Pražák.
2: Ano, brzy Pražák, takže doufám,
1: že... Neri, soon.
2: Já doufám, že kopne do toho a... No a takže tak, no, Život je pes, udělali jsme krásný cover s naším grafikem, zdravíme
1: Kubu Hebíka,
2: taky budějický.
1: Echonaut,
2: výborný grafik, který dělal spoustu...
1: Ten celý budějický, kromě toho z Kanady.
2: Tak, no.
4: Mě nezdravte.
2: Takže
1: tak. Tady. OK, a... vnímá, že třeba přesně jako to, že ty jsi jako splnil ten bucket list, tu věc s tím, že jsi vydal ty věci, protože vím, jaká k tomu byla cesta. Tý první desky, jakože třeba to, že se to vydalo, ať třeba dneska člověk může říct, hele, jako prostě bylo to tím, že to byly starší věci, jak jsi říkal, hele, nějak cítím, že mě dává větší smysl třeba dělat s beatmaker, jako s lidma, co beaty dělají, než se sám do toho ponořovat i s tím, co máš jako běžně v životě mimo muziku, za povinnosti. Za radosti. Vnímáš, že ti třeba ta první deska někde otevřela dveře přesně na to, hele, někoho jsem tamhle potkal, tamhle byla nějaká, s někým jsem se spojil, takhle byla connection, takhle se to potkalo, aby přesně jako v tenhle bod jsme dneska teď tady mohli řešit to druhý EP, který tady máš s Jacobem?
2: Hele, úplně, jako určitě to otevřelo dveře a jsem za to rád a bez té desky by asi jsem zase jako samozřejmě asi se nedokopal na to se potkat i s Jacobem a byla tam trošku trnitá cesta k té první desce, protože jsem zkoušel jako hledal jsem zvukaře, hledal jsem prostě nějak někoho, kdo by s tím trošku pomohl a nakonec to skončilo vlastně skoro celý v mý režii a pak vlastně jenom jsem se dostal k tomu Ondrovi, že ten finální zvuk teda udělá Ondra, ještě tam dělal vlastně mix Remedy z Exile Studio, takže to taky zdravíme.
1: Takže to bude nejvíc shoutouts ever.
2: Ano. Takže ten dělal mix a pak Ondra vlastně to doladil už na masteru a díky tomu se otevřel spoustu dveří, protože jsem potkal Jacoba.
1: Hezký. A když jsme teda u toho, jak jsi potkal Jacoba, tak já tě poprosím, že jsi mu předal Mike. Já mám, chci se ptat tebe,
3: jo.
1: Jak ty jsi se dostal vlastně k beatmakingu, jako, nebo jaký byly tvoje vlastně začátky, protože já jako, znova tě vnímám až nějakou dobu, relativně krátce, až tady, jako ještě třeba jako, mě zajímá, protože jako, co vnímáme ze sítí, já mám pocit, že máš všechno, co beatmaker může mít. Jako, jaká je třeba tvoje oblíbená workflow, nebo jak jsi se postupně propracovával, jaká byla tvoje cesta jako producenta beatmakera?
3: Já jsem vlastně hodně, jak jsem říkal, mě nakopl ten soused, že jo, to bylo prostě tam se slyšel ten hip-hop, říkám, to je skvělý a fakt jsem tam viděl prostě v těch věcech, co pouštěl, že tam je hodně toho jazzu, který jsem znal skvělé prostě, takže já jsem si pamatuju moc dobře, protože moje rodina vlastně mě vždycky podporovala do hudby, já jsem měl od malička prostě plno nástrojů, nahrává DL, už jsem měl studio doma, když jsem byl malej. Takže já jsem hodně věcí prostě začal experimentovat tím, že jsem si plno těch věcí nahrával sám bicí, sám kytary, začal jsem si to nějakým způsobem rozsekávat, protože jsem nevěděl vlastně, co to je, ale slyšel jsem to u něho, tak jsem si řekl, musím to, nějak to musí jít. Takže jsem to začal nějak tam dělat a potom nejvíc ten hip-hop se začal dělat, až jsem se přestěhoval do toho Česka, protože s kamarádama jsme párkrát dali hip-hop camp a tam mě to úplně natchnulo, já nevím, já jako jazz mám hodně rád, ale musím říct, že žádný žánr asi jiný mě nedělá takovou až radost, jak ten hip-hop. Je to něco, co vlastně nedokážu úplně popsat, ale...
1: Já mám na tohle ta stejný termín, jako, že, jako DJ, který jako umí hrát tam odsaď, tam odsaď a všechno tu muziku mám rád. Tak v rapu a v černý muzice, jak já říkám, jsem doma.
3: Je to těžko popsatelný, já totiž na hiphopu miluju jeden obrovský challenge, jo, protože plno hudby je skvělý a je, může být komplikovaný, jazz je samozřejmě velmi komplikovaný a plno jiných žánrů je komplikovaný, ale u toho hiphopu mi to přijde, že to je jeden z nejvíc komplikovaných žánrů vlastně, protože ty musíš se strašně minimem udělat hrozně moc. A to je za mě extrémní challenge, protože ty musíš udržet na nějaký, dá se říct, rádoby mantře, nebo jak to říct, toho posluchače, musí to mít prostě ty koule, který tě udrží poslouchat, protože ono je to o tom rapu, že jo. Ale ten vibe a vlastně už to BPM, který častokrát bývá podobný, že kolem těch 90, 95, to bývá to i míň, jo, ale že taky podobný tempo, tak si člověk řekne, tyjo, tam se nedá tolik toho jako moc vymyslet, ale dá.
1: Přitom jo, no jasně.
3: Takže to je pro mě, proč mě to baví, ten challenge.
1: No, to je krásně řečeno, že v tom málu vlastně je potřeba udělat hrozně moc, samozřejmě se to zdá simple, ale udělat to dobře simple není.
3: To častokrát totiž vidím u hodně šikovných beatmakerů, že, nebo za mě, je to samozřejmě subjektivní názor, ale vidím to, když to porovnám třeba tu českou, řekněme, a americkou prostě scénu, že v té Americe, když si člověk poslechne třeba to premiéra nebo Alchemist nebo kohokoliv, oni hodně dělají děravý a prostorný beaty pro toho rapera, že mu dají ten prostor. A častokrát právě narazím na to, že se hodně lidí snaží tam toho dát strašně moc, a vlastně to tak přeplácá, že se do toho nedá ani moc repovat, jo. Takže to právě proto mám rád ten challenge a snažím se tam dát co nejméně, aby to fungovalo.
1: Cool. Keep it simple.
3: That's my call.
1: Takže to necháme asi taky simple a pustíme si další věci, tentokrát tím, že je to 7-trackový EP, už ty poslední z EPčka Jádro psa a jsme zpátky in the game, in the business.
3: We are here.
1: Na rádiových vlnách, Rádia Color, pořadu Aftermood s mými hosty. Ještě za chvilku. Takže peace.
2: Peace.
1: My jdeme poslechnout zbytek EPčka Jádro psa.
4: Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo. Seš ve správný čas na správný frekvenci. Color Radio.
5: Pane DJ, zavří dveře, musíš jít. Pane DJ, zavří dveře, musíš jít. Okay. Morning, take this, I'll be ready, I'm gonna see you. Special, what's going on?

0: Aftermood na Color Music Radio.
1: Zpátky oposlechli jsme Jádro psa od Jazzyho a Jacoba tady a blížíme se ke konci. Každopádně, když jsme se o té desce, když jsme ji teď doposlechli, to EPčko teda, tak jenom já dávám avízo posluchačům, za mě je ta deska dobrá. Znova avizu, jenom dávám do placu, znám Jazzyho hrozně dlouho, vím, jakou cestu ušel, i to, jaký progres mezi těma dvouma deskama je. Takže doporučuji poslechnout, jenom vím, že je tam na featu Kato.
2: Ano.
1: Beaty dělal všechny, respektive 6 ze 7 dělal, jak jsi zmiňoval, Jacob. Jeden tam má David a.k.a. Legendary DJ Fate ze Zlína. A je tam ještě někdo vlastně jako host, nebo...
2: Jo, jo, je tam ještě Jacobovo sestra, Elizabeth N. Strnka, která je na tom tracku Zloba. Takže taky zdravíme Eli.
1: Krásné vokály.
2: Krásné vokály a jsou prostě všichni talentovaní od těch Karlů. Růžičku, slash. A takže vlastně Kato, Elizabeth a Fate. DJ Fate. A ještě tam jsou nějaký podkresy od jednoho z našeho známého starého
1: Budějckého, který jsme taky zmiňovali, ale...
2: Ivo Sorbet se jmenuje.
1: A jak máte tajnou přezdívku od nás od jednoho filáka z jeho malá násobilka?
2: No jo, kdo?
1: Sonar, tak říká.
2: Jo.
1: takže tak.
2: Jo,
1: tak
2: co, takže zdravíme je Sonara.
1: Jako jo, poslední shoutout si ho potřebuji. Ano. Každopádně, Jazzy Lepes, přesně jak to slyšíte, a já to budu označovat i jakoby na stroničkách a tedy, takže můžete přímo napřímo k němu na Instagram nebo Jacob Karl a nebo funguje web www.jazzylepas.com.
2: Ano.
1: A tam už můžete objednávat vinyl, který se poved, je hezký, je ňuňu.
2: Já musím říct, že dneska tady DJ Ramel dojel do Loděnice a máme tady vlastně před sebou dneska poprvé ty vinily, takže už jsou available.
1: Kruh se uzavírá.
2: A jako lidi, kupujte to, prosím. Potřebujeme to.
1: To znělo strašně vrážko, ale já věřím, že to lidi pochopí. Každopádně, než se rozloučím, mám jednu otázku, kterou nevím, mi organicky vznikla postupně s lidma, s kterýma tady dělám, nebo který mám v Aftermoodu jako hosty. Protože jednou se na to někdo zeptal mě a vím, jak mě to zazdílo a vím, že každý z vás je music lover. A prosím, čím méně přemýšlení ti, tím líp. Mm-hmm. Do konce života vám zbyde jedno jediný album a nikdy už nic jiného nemůžete slyšet, který album by to bylo a proč. Začneme u tebe, Jazzy.
2: Hele, no tak já to vemu asi prostě od úplný klasiky a já bych si prostě nechal asi Biggieho, já ho miluju.
1: Jakýho? Ready to Die?
2: Hmm.
1: Nebo Life After Death?
2: Ready to Die.
1: Wow, jsi mě překvapil.
2: Jo, jako já prostě, za mě prostě já jsem jako miloval vždycky flow na tom rapu. A jako musím říct, že Biggie neznám jinýho rapera, který takhle fluše.
1: Pardon, že ti do toho skáču, já tady vidím, jak Jacob přemýšlí už. No, tam vítá, ten je v hajzlu,
3: To je pro mě hrozně jednoduchá odpověď.
1: Fakt, tak to je skvělý, tak jo.
2: Takže
1: Biggie Ready to
2: takže
1: Die. Nice.
4: A já jsem jenom se zeptám, abych to pochopil správně, jeden track anebo jedno album?
1: Jedno album.
4: Tak to bude album Big L, kde je písnička Graveyard, anebo název si nemůžu teď vzpomenout, ale...
1: No, to je jeho debutový album z 95. Lifestyles of the Poor and Dangerous.
4: Hrozně jednoduchá odpověď pro mě.
1: Wow, to jste oba překvapili, jak tvrdý, jako jízkou stojí věci, tady jedete, ty vole. Děkuji. Přitom takový jako hezký kluci jste.
4: za mě jako pro mě Big L jedna, já nemůžu se nabažit. Já myslím si, že na tom se shodneme z hodně lidí, protože tam...
1: Ten, kdyby nezemřel ve svém věku, tak zabalil všechny.
4: To mě mrzí, že nemůžu už vidět. Takže Big L 100%. Já vlastně cokoliv, jako kdyby od Big L je za mě top.
1: Chápu, rozumím.
2: Jako je to těžká otázka, samozřejmě člověk nechce vyčlenit na jedno jméno, ale ten rap je fakt rozsáhlej, obsáhlej a ta historie je fakt různorodá a barevná a milujeme to, děláme to a myslím si, že všichni, kdo znají hip-hop a mají rádi hip-hop, tak ocení.
1: Ne, nutně, já vždycky říkám hudbu, protože
2: ale hudba, no,
1: jako prostě... pro mě, jak jsem říkal, hip-hop je jako home, doma, navždy.
2: Ale taky špatný hip-hop. Jako
1: ne, ne, což to neřeším, ale jakoby, že třeba já, když jsem si tuhle otázku pokládal sám sobě, já bych neměl hip-hopový album. Nebo nemám.
3: Já jsem myslel, že to musí být hip-hopový album.
1: Nemusí, jakýkoliv.
2: Jo, jakýkoliv album, no, já jsem si myslel, že hip-hopový.
1: Kdybyste měli jedno jediný album, pardon, nehledě na žánr, který by vám zbylo po zbytek života, mohli byste ho poslouchat kdykoliv, ale už nikdy nic jiného. Jaký by to, no tak to jdeme dál, tak víme jeho poví.
2: Vole, no.
1: No, to je jiný challenge.
2: To je trošku jiný challenge.
1: Jacob ví, že tím přemýšlet. Tak, prostě. Tak tady Jacobovi, já jsem zvědavý na tohle.
4: Peter Gabriel, album Passion z filmu Krista vlastně. Tak to je za mě moje asi top album, který bych, to je pro mě album, který jsem slyšel tolikrát a vlastně se nemůžu nabažit, tam je vlastně všechno. Takže za mě asi by to bylo Passion. Skvělá deska.
1: Wow.
4: Takže, Jazzy, můžeš jít? Dá se ti dost času na přemýšlení?
1: No, dej mu to a ty to vyplní.
2: Můžu jít. Díky.
1: Díky, čau.
2: Ne, jako já miluju soul, takže jako nemůžu říct úplně asi jednu desku, ale...
1: Musíš.
2: No. Tak,
1: nebo nemusíš, je v pohodě říct, hele, nevím, nechci vůbec jako, se takhle omezovat.
2: Tak to přeskočíme.
1: Jinak, jenom svěděl jsi jediný, kdo mi na to neodpověděl.
2: Tak jsem řekl Biggieho prostě.
1: No tak to bude Biggie, je to taky
2: je
1: OK.
2: To Biggie, je to OK.
1: Dobrý. A když jsme u rapu, tak začneme, ještě máme chvilku, tak si pustíme, než skončíme, tak si pustíme pár věcí tady od Jacoba, který on produkčně zaštítil a poňuňal. A začínáme tím, co jsme avizovali, tou věcí s Qbertem a pak ještě jednu, dvě věci, který má tady Mr. Jacob Karl na starosti, takže to čekujte. Každopádně jádro psa je venku, Jazzy Lepas, Jacob Karl, díky, že jste byli.
2: Děkujeme moc za pozvání.
4: Díky za pozvání.
1: A supportujte tyhle lidi, protože jsou to fajn lidi, dělají za mě dobrou a kvalitní music, ví proč, a my se slyšíme zase příště, takže se opatrujte. Peace.
2: Zdravíme Kolor. Děkujeme moc. Čau.

0: Well, this is Kabaka Pyramid, you know. And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know. Keep it locked. Accurate.
1: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show. The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Asterstek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Sinashrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajdašrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajdašrot, my jsme na šrot.
7: Co je sladký a přitom v pohodě?
8: Ravito.
7: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
8: Ravito.
7: Co je bio a bez přidaného cukru?
8: No přece Ravito.
7: Jahoda, čokoláda a rašít.
8: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
9: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
10: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
11: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz. Let's party, let's party. Have a good time.

Junior Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Yeah.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Vítejte u třetího letního speciálu, kdy si hrajeme jen a pouze Megamix jednak od zpěváků, zpěvaček a skupin, ale i tematické. No a ty jsou dosti zajímavé. Dnes na úplný konec třeba třešnička na dortu. 50 let James Bond mix. Playlist řeknu vždy na začátku první a druhé hodiny, no ale moc vám to nepomůže. Neb to není roztrekováno, takže se musíte zapojit sami a musíte zapojit svoji mozkovou kůru, anebo Shazam. No a teď mě napadlo, co takhle si doma vystřihnout privátní soutěž o to, kdo uhodne nejvíc písniček a interpretů. A víte, co by byla výhra? Třeba týden bez úklidu, nebo nebudu mít nádobí, nebo nebudu vynášet koš, aspoň teda ten týden. No tak to jen tak pro inspiraci. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist povysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše, co jste zmeškali, stahujte nebo poslouchejte. No a jdeme na ten playlist první hodiny. Startujeme zpěvákem, co si říká Grant Miller. Pak ze začátku 80. První módní vlnka medley, ta druhá byla, jak víte, na konci 80. A dnes to bude odpověď na Stars on 45, který se jmenuje Star Trek's Club Disco z Bee Gees Mix. Dále Stockade Can Waterman. A bude to výhradně dívčí megamix, za který děkuji Liborovi z Havířova. Ostatně poslal mi těch mixů Neurekom, takže budou následovat příštích vydáních další a na Libora prozadím jenom, že má rád 80, je to vidět, a stejně jako já Stockade Can a Watermana. Pak tady budou z 90. Army of Lovers a jejich megamix a zatím Marlo's Dance videomix číslo 126, což jsou 80 deluxe. A jako tečka z Francie, début de soirée, I'm mix. Dobře se bavte, no tak to vám samozřejmě i dnes přeje Pavel Bárta. Tady už je Grant Miller.
1: Taneční party. Color Music Radio. Color Music Radio.

No jo, no jo, Roxette a The Look, tak to poznáme snad všichni. Dneska si teda ten odbavovací program dělá fakt, co chce, takže mi krásně zamíchal koncem a místo Army of Lovers byly Debbie de Soare, ale nebojte se, o Army of Lovers nepřijdete, až dohraje tenhle ten Marlo's Dance Videomix, tedy 80ky Deluxe, tak to bude jako tečka na úplný konec. No a příští hodině se těšte na toho Jamese Bonda a abyste mi vydrželi až úplně do konce, tak bude na konci jako tečka taky. No takže pro tuto chvíli se loučí Pavel Bárta, za chvilku se uslyšíme znovu v druhé hodině a teď necháme dohrát Marloze, no a potom si budeme pouštět Megamixy dál. A výhoda je, že tyhle Megamixy letní, je to takové odlehčené, si můžeme pouštět vlastně v celé délce. Big in Japan.

0: Druhá hodina Megamixu je tady a jak jsem na začátku předeslal, budeme končit skvělým mixem na téma 50 let Jamese Bonda. Nejdřív ale povinná fakta ve vlastní věci. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu ve čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše můžete s nějakým tím zpožděním stahovat nebo poslouchat. No a jak vypadá playlist pro druhou hodinu? Bananarama a jejich Megamix, pak Kelly Mary a Hit Medley. No, ono se Megamixům totiž říkalo na začátku 80. ne Megamixy, ale právě medley. No a Kelly Mary právě měla největší hity na přelomu dekád. Rick Astley a 10-minutový Megamix, dále Otavan a Megamix 2010, pak nesmí chybět Italo Disco Mix s názvem Call Me Numero 2, pak výlet do 70. Javier Climaco a Discollection 70 a vyvrcholení bude avizovaný James Bond. Takže skvělou náladu a dobrý zvuk, to vám přeje Pavel Bárta.
1: Taneční party. Color Music Radio. Color Music Radio.

Jojo, sedmdesátky, konec sedmdesátek, tak to je zlatý věk, disco music. No ale my pomalu končíme, čeká nás ještě agent 007. No a pak zase za týden na Music Only pokračuje party až do dvou do rána s těžištěm v sedmdesátkách a osmdesátkách. No a v sobotu tamtéž Best of Zlaté disco od 8. U nás tady Kuba Melín a Lahůdkářství taky od 8, takže máte těžkou volbu. No a pak taky Martin Svátek a buď Country, anebo Holiday Edition. Mějte se krásně, užívejte sluníčka, koupání a grilování a vůbec mějte se fajn, tak to vám přeje Pavel Bárta. Teď necháme dohrát Javiera Klimako se svými sedmdesátkami a

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka

0: dnešním světě kompjutru, jutru, tru, tru, tru, tru.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
2: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava, @centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Color Music Radio.
5: Byla jedna hodina.
6: Color Music Radio.
7: Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.